Listoval jsem si moji oblíbenou knihu Marka Ebena Myšlenky za volantem a zastavil jsem se u kapitoly, kterou si napsal 24.3.2020, tedy v době lockdownu. Tak tenhle měsíc jsem toho za volantem moc nenapřemítal a má to dva důvody. Ten první spočívá v tom, že jsem se vracel v noci po plesu České televize do Varů a jak tak jedu a přemítám o smyslu plesů, vyběhl zleva kanec jako psací stůl, který zase evidentně přemítal o tom, že by bylo dobré zřít něco na druhé straně silnice. A tak se naše přemítání střetla, jenže zatímco kňour odešel po svých, mě vezla odtahovka a ten krásný levý reflektor, i ten rozkošný levý blatníček, i ten nárazník plný chytrých čidel, to vše bylo v čudu. Tak mám teď náhradní postní automobil, do kterého se lze dostat jen tak, že strčíte klíč do zámku a otočíte, což by zase tak postní nebylo. Ale je to vylepšeno faktem, že jediný zámek na celém tom vozidle je na dveřích u řidiče. Takže když nesete nákup, nejdřív ho postavíte na zem, otevřete u řidiče, obejdete vozidlo, postavíte nákup zase na zem, otevřete kufr a vložíte do něj nákup. Taky jsem zkusil předjet kamion. A bylo to podobné, jako když Josef Abraham předjížděl velorexem ten autobus ve filmu Vrchní prchni. A to už postní bylo, protože to jsem si hned uvědomil, že prach jsem a jestli rychle nešlápnu na brzdu a nezařadím se zpět za ten nákladák, tak se opravdu v ten prach zase obrátím. Ale teď je to jedno, stejně v téhle době člověk nemá nikam jezdit, tak jsem doma a skoro bych řekl, že jsem tak dlouhou pauzu v řízení neměl celá léta. Je zábavné pozorovat tuhle novou situaci u nás na vsi. Vsadil bych se, že Češi nikdy neměli tak uklizené garáže, půdy a sklepy jako teď. Ta potřeba něco dělat je neuvěřitelná. Můj soused si natřel část domu, zasadil stromky, rozvezl hnůj, druhý soused zakopal nádrž na dešťovku a třetí soused zakopal dvě. Ze všech stran se ozývají zvuky motorových pil i cirkulárek, ti sociálně slabší štípou sekerami a já začínám mít mindrák. Sekirku mám, rýč taky, ale zatím jsem nic neposekal ani nezakopal. Rozhlížím se kolem sebe a vidím jen manželku. Možná, že jestli tu spolu budeme zavřeni ještě pár týdnů, na něco přijdu. Je těžké o téhle době něco psát, protože se to tak rychle mění. Než tenhle sloupek vyjde, může být všechno jinak, ale jsem optimista. Ve světě to vypadá, že se málem blíží apokalypsa, že všichni zemřeme a já bych čekal, že Češi v takové chvíli vykoupí Bible. Nikoliv. Češi vykoupili droždí. To je nadějné.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Rádio Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Tak je velmi dobře známá věc, že na 1. máje pod rozkvetlým stromem bychom měli políbit své partnerky, aby nám neuschly, ale týká se to hlavně i párů všeobecně, protože ty by se měly líbat pod stromem proto, aby jim byla zajištěna plodnost takzvaně, protože pohanské tradice totiž byly velmi úzce spjaty s přírodou a především s přesvědčením, že lidé svou činností bezprostředně ovlivňují dění kolem sebe. A ve starověkém Římě byl 1. máj oslavován jako takzvaný Floralia den, který byl zasvěcen bohyni jara a plodnosti, tedy flóře. A taková zajímavost, tu za svou patronku považovali dokonce i provozovatelky nejstaršího řemesla. No, jinak ten křesťanský 1. máj se slavil velmi cudně a polibek byl považován za takový velmi intimní projev a milenci se mohli políbit jen v okamžiku zaslíbení, to znamená, polibek byl úzce spjat se svatbou, tak pozor na to. No, dneska už je to trošičku jinak, mravy se polevily, a takže ještě můžete klidně vyrazit, máte na to necelou hodinku a čtvrt, abyste vyrazili, vy, kteří se nepolíbili ještě, najděte rozkvetlý strom, kterých je docela ještě dost a můžete takzvaně splnit roční plán. Já vám přeji krásný zbytek pátečního večera a budu se na vás těšit opět v pondělí od 20 hodin ve vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidné sny.

Nočník Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Nočník Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Nočník Country Jam na Country Rádiu.

0: Rana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověku určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit. Ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám, taky co s ním potom, že jo, ale... Já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Tedy. Já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. Jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně. Bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl, a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob. Ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už se ženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím. A některý už jsem nechal být, už jsem. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To jako jsou ty, co hlásí sport, třeba tak. Tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli například ke klavíru, to bylo beze zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? Tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše a že se již dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně. Já mám skutečně krásné nohy. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale... Já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlejvek mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Že on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do té minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5, a teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takový žalostný pohyb udělali, zhroutili se. A teď oni mi říkali, že uvidím na povědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho na povědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takový maličký. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spolu. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, že jo? Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mála. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen bycha, ale i fibicha je pozdě honiti. Tak, protože, ano, to byl melodram od fibicha, no jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

kraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj.

0: Ni si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát vám nabídnu kapelu St. Johnny and the Sinners a stařičké album When the Sun Went Down.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě, tak ní

78 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem, a kdo by

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce, Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po letech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravujete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
1: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
0: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
1: Well, krása je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefondí. Vy vidíte můj nos?
0: No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano.
1: To boomerang udělal vizit návštěvu na mém ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
0: Takže Wendy, u nás je to lepší?
1: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD.
0: Wendy, my říkáme JZD.
1: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, hořčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
0: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
1: Celá Praha je pro motocrossového jezdce opravdový ráj. Tolik výmolů, hrbolů, bolí and jamek. With Chichi Stones.
0: Chichi Stone, co ti myslíte?
1: Kočičí hlavy s asfaltovou polivou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
0: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
1: A můžu něco zeptat já se vás?
0: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
1: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi subříko. Pravda. Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnátý i mamut.
0: Wendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
1: Why? Máte přece pěší zónu.
0: To je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
1: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeplechase windat a potom vy můžete zesinout zpět.
0: No možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
1: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpadl. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
0: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
1: Jsou to velmi otevření lidé.
0: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
1: Každý z nich má kapsu otevřenou jako klokán. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nejací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystýt motor umí Yamaha, koukám kožená kombinéza, fuč, koukám čuvikám žvíkačka za uchem, fuč, koukám zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak velmi před hotelem a v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
0: No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když přiznám se, představoval jsem si ho poněkud jinak.
1: Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To, když přejedete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel, goodbye.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

To před létem jednoho dne časně z rána řek můj táta Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland,

kdo zná, kdo zná, jak veliká je Dixie, kdo zná, kdo zná, jak veliká je Dixie. Předá bruza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se mužikácí, dál, žij dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik rád.